których istot. Ty seď ta klonen úplnem mokta best monat, ty stupen dache nohy tva zveme kejnč. Sech, je vel jertanice? Kom, tuď mo my.

0: zaplatit. No a tvýho plata rest za mé vejrok bůn. A zeď na mor hrest, bo hono sloto hůn.
1: Fél helč ema válný, mor zído zi vejr stůl. Ozo sköna paraplí, en am vůl moč ang trök vejr hůn.
0: Zal hier hůn tělm, a vdala vast, want wel besteď kom doče kas.